0: vecme, dove c'è Ispanista.
1: Tanto za tím posečkejte, čestné slovo pak mi dejte, že nechci.